se spustila a se nediví. Samo moje mysli po rovnici putujú, ja ich pošlem, ale se vracajú.